0: en Comminges, Radio Occitanie 89.4.
1: Tu as histoire des Comensa des plats, Bengi Pasque des Bouspassa, une titre ou excellente, une trosse cantate par Paul French, The Musico du Concept Italian Benassi Bros, Memory of Love, Memorio de l'amour, tout simplement, en lingua nostra. À la base, justement, de tout parler de lingua nostra, ce pic vous serait pas aussi un peu de techno occitan, d'amener les Deci Provençaux Arbeite et le petit mesclo des Caucus de la Seuse Productions. Escoutez-le.
2: Tec, tec, tec, tec, tec, tec, tec, tec, tec, tec, tec, tec, tec, tec, tec, tec, tec, tec, tec, tec, tec, tec, tec, tec, tec, tec, tec, tec, tec, tec, tec, tec, tec, tec, tec, tec, tec, tec, tec, tec, tec, tec, tec, tec, tec, tec, tec, tec, tec, tec, tec, tec, tec, tec, tec, tec, tec, tec, tec, tec, tec, tec, tec, tec, tec, tec, tec, tec, tec, tec, tec, tec, tec, tec, tec, tec, tec, tec, tec, tec, tec, tec, tec, tec, tec, tec, tec, tec, tec, tec, tec, tec, tec, tec, tec, tec, tec, tec, tec, tec, tec, tec, tec, tec, tec, tec, tec, tec, tec, tec, tec, tec, tec, tec, tec, tec, tec, tec, tec, tec, t